0: Radio Bonton.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Na téměř čtvrtině meteorologických stanic v Česku měřících přes 30 let v neděli padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku. Naměřili tam 37,6 stupně Celsia. Do základních škol by v novém školním roce mělo chodit asi 1 500 000 žáků, tedy zhruba o 1 400 méně než ve školním roce 2025-26. Naopak ve středních školách v denním studiu žáků naopak přibyde. České basketbalistky vyhrály na turnaji v Helsinkách nad domácím Finskem 76-75, navázali tak na sobotní vítězství nad Švédskem. A v pondělí teploty budou maximálně kolem 25 stupňů Celsia, přichází ochlazení, odpoledne navíc také platí výstraha až do večera před silnými bouřkami, které se budou postupně přesouvat směrem na východ a přinést můžou krupobytí, silný vítr a

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Vláda se po dvoutýdenní pauze vrací k jednání. Ministři mají představit hlavně další kroky v boji proti suchu v rámci obnovené Národní koalice proti suchu. Chorvatská policie uvedla, že zadržela 4 osoby podezřelé ze založení některých lesních požárů, které v posledních dnech vypukly na pobřeží Jaderského moře. Marumček Rally Zlín ovládl domácí Adam Březík se Škodou Fabia a vybojoval tak největší úspěch své kariéry. 30-letý rodák ze Zlína v cíli přiznal, že je vítězství něco nepopsatelného a naplno mu zřejmě dojde až za několik dní. A v pondělí je v platnosti výstraha před silnými bouřkami, které dorazí kolem poledne a budou se postupně přesouvat republikou na východ, na Moravu a do Slezska, kam dorazí někdy k večeru. Můžou je doprovodit krupobytí, silný vítr a také déšť.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Na Bontonu u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Na téměř čtvrtině meteorologických stanic v Česku měřících přes 30 let v neděli padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku. Naměřili tam 37,6 stupně Celsia. Do základních škol by v novém školním roce mělo chodit asi 1 500 000 žáků, tedy zhruba o 1400 méně než ve školním roce 2025-26. Naopak ve středních školách v denním studiu žáků naopak přibyde. České basketbalistky vyhrály na turnaj v Helsinkách nad domácím Finskem 76-75, navázali tak na sobotní vítězství nad Švédskem. A v pondělí teploty budou maximálně kolem 25 stupňů Celsia, přichází ochlazení, odpoledne navíc také platí výstraha až do večera před silnými bouřkami, které se budou postupně přesouvat směrem na východ.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Vláda se po dvoutýdenní pauze vrací k jednání. Ministři mají představit hlavně další kroky v boji proti suchu v rámci obnovené Národní koalice proti suchu. Chorvatská policie uvedla, že zadržela 4 osoby podezřelé ze založení některých lesních požárů, které v posledních dnech vypukly na pobřeží Jaderského moře. Marumček Rally Zlín ovládl domácí Adam Březík se Škodou Fabia a vybojoval tak největší úspěch své kariéry. 30-letý rodák ze Zlína v cíli přiznal, že je vítězství něco nepopsatelného a naplno mu zřejmě dojde až za několik dní. A v pondělí je v platnosti výstraha před silnými bouřkami, které dorazí kolem poledne a budou se postupně přesouvat republikou na východ, na Moravu a do Slezska, kam dorazí někdy k večeru. Můžou je doprovodit krupovití, silný vítr a také déšť.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
10: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
12: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Zprávy. Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Vláda se po dvoutýdenní pauze vrací k jednání. Ministři mají představit hlavně další kroky v boji proti suchu v rámci obnovené Národní koalice proti suchu. Chorvatská policie uvedla, že zadržela 4 osoby podezřelé ze založení některých lesních požárů, které v posledních dnech vypukly na pobřeží Jaderského moře. Marumček Rally Zlín ovládl domácí Adam Březík se Škodou Fabia a vybojoval tak největší úspěch své kariéry. 30-letý rodák ze Zlína v cíli přiznal, že je vítězství něco nepopsatelného a naplno mu zřejmě dojde až za několik dní. A v pondělí je v platnosti výstraha před silnými bouřkami, které dorazí kolem poledne a budou se postupně přesouvat republikou na východ, na Moravu a do Slezska, kam dorazí někdy k večeru. Můžou je doprovodit krupobytí, silný vítr a také déšť.
3: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš níčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý napsaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň je s nimi ve snech, gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malý světla, to třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak dáci tiše vzlétnou, ty nevíš.

0: Každý už to ví. To je žlutý pes, kterého si pustíme v první hodince ranního bontonu. Stejně tak jako Janka Ledeckého. No a píseň o zhrzené lásce s názvem Flower zaspívá Miley Cyrus.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak tedy, přátelé, v Praze máme oblačno a 18 stupňů. Přes den by mělo být oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, místy dokonce bouřky, pozor na to, deštníky sebou. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno. Po horkém víkendu je čas se trošku schladit, sucho je veliké a dnes ho bude dokonce probírat i vláda, tak věřme, že větru a dešti poručí, no hlavně jenom ať pár dnů zaprší. Doufám a věřím, že jste si sobotu a neděli užili dostatečně a nabiti energií se vrháte do nových pracovních úkolů. No tak ať se vám dnes daří, začínáme ranní bonton, máme 8 hodin. Skvělý den s Bontorem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

Bengals a píseň Manic Monday, tedy šílené pondělí. No, tahle ta píseň popisuje stres, shon a také nechuť spojenou s návratem do práce v pondělí. Je to tak, no. Zpěvačka touží potom, aby byla stále neděle, kterou vnímá jako svůj volný den plný zábavy. Přátelé, no, neděle už byla, máme tu v to pondělí. Nevím, jak je pro vás šílené, každopádně pojďme se podívat, co zajímavého se událo v historii, když v kalendáři bylo 17. srpna. Herečka Uršula Kluková má dneska 85. narozeniny. Krom herectví se také věnuje výkladu z karet a ezoterice. A teď to přijde, idol žen a dívek herec Robert De Niro je dnes 83-letý, je držitelem dvou filmových Oscarů, mimo jiné i za roli Vita Corleoneho ve filmu Kmotr. 77 má dneska na svém kontě milovník bontonu, tedy společenského chování, a taky bývalý poradce prezidenta Ladislav Špaček. No a 70 pro

0: změnu slaví herečka a bývalá manželka Bolka Polívky Chantal Pullen. Krom herectví se také věnuje zpívání šansonů, no a je samozřejmě maminkou mladého pana herce Vladimíra Polívky. Filipa Renče známe zase už z jeho dětských filmových rolí, časem se stal režisérem a za sebou má takové filmy jako třeba Requiem pro panenku, Válka barev anebo Rebelové. Krom filmu se věnuje i televizní režii a muzikálům. Třeba Kleopatru režíroval anebo muzikál Golem. Tak to jsou takové význačné události, dneska samé narozeniny. Každopádně proč ne, 11 minut po 8 hodině a přichází Xindl X, ten připlouvá na vodě, trošku mu to závidím, protože té vody je málo a modlím se, aby nám ještě sprchlo, protože je sucho. No tak, Xindl X právě teď na Bontonu.
1: Žlun asi trpí závadou, je častěji na dně,

0: Posloucháte ranní bontón, 19 minut po 8 hodině a vám přeju krásné dobré ráno. Petra, Mario a Aaron, to jsou jména, která si připomeneme, co by oslavu jmenin. Petra je v kalendáři, je to jméno řeckého původu, ženská podoba mužského Petr, samozřejmě, které znamená skála. K jeho známým nositelkám patří herečka Špalková, zpěvačky Janů nebo Černocká, anebo taky tenistka Petra Kvitová. Petr nás obšťastňuje zhruba 102 tisíce. To je slušná číslovka, je to slušná prostě věc. Petra, populární jméno, co si budeme říkat. Mario je mňoukající chlupáč z říše kočičí, mající též svůj den, ano. Stejně jako pes Aaron, tak tedy Aaron, Mario a Petra. Přátelé, užijte si to dneska, oslavte, pokud zrovna vy máte svátek, milé Petry. A nevím, jestli nás poslouchají kočičáci a psíci, možná ano, možná ne, každopádně, přátelé, užijte si svůj den. Já vám posílám další muziku za chvíli. Aneta Langerová v Bezvětří a taky Queenie. I want to break free z Bontonu.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Volená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
4: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi Tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněčka.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: dalo by se říci píseň meteorologická Aneta Langerová a bezvětří. No přátelé, co se týče počasí u nás v Praze, už teď zrovna prší. Před chvílí to vypadalo, že vyleze slunce. Wow, máme tady zase dubnové počasí. Aprílovka vládne za okny. No nicméně, přátelé, budeme hrát a zpívat za chvíli Petr Kotwald a Miley Cyrus a její Flowers. No a co se týče toho zpívání, ty si vzpomínám, zpíval jsem v jedné kapele a tam kapelník říkal vždycky, pravda je kluci jenom jedna a tu mám vždycky já. No to je trošku usměvné, ale přátelé, jak je to vlastně s tou pravdou skutečně? To probereme už za pár minut. Teď ale zprávy s Kačenkou.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Pěkné ráno, ministři se dnes dopoledne sejdou na prvním zasedání vlády po dvoutýdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině. Obnovení práce takzvané Národní koalice proti suchu oznámil ve čtvrtek premiér Andrej Babiš. Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettierová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká média, včetně ABC News. Příčina smrti je dosud neznámá. Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do boju o cenné kovy Kristýna Sasínek-Meky. Ta skončila v běhu na 1500 metrů sedmá. Česká rekordmanka zaostala o jedno místo za svým nejlepším výsledkem z kontinentálního šampionátu z Mnichova v roce 2022. A dnes bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Místy taky bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech můžou být i silné. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území 19 až 23 stupňů, jinde naměříme 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě budou ještě maxima kolem 30.

0: čas kvapí, čas přímo letí, 8.38, je 17. srpna, přátelé, co je důležité, je pondělí, doufám, že jste nezaspali po tom fantastickém víkendu, takže to pondělí, prostě přátelé, to je první startovní den, co si budeme říkat. Už jsme to trošku probírali, každopádně pojďme se podívat na tu pravdu. Jaká je definice pravdy a kdo má pravdu? No tak u nás se vždycky říkalo, že maminka a pan režisér má pravdu. Každopádně pravda je shoda mezi myšlenkou, výrokem a skutečným stavem věcí. Relativní pravda je pouze částečný a přibližný pohled na věc, který se může měnit. A absolutní pravda je zase konečný stav věcí, ke kterému se lidské poznání může pouze přibližovat. No a kdo má vždycky pravdu, kromě maminky a pana režiséra? Haha, tak je to přece zákazník, šéf a taky manželka.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
0: No a pojďme na další muziku. Je tady nějaká Ždorp, i cesta může být cíl. Za chvíli Janek Ledecký, České srdce s ludskou bílou. No a stihneme, doufám, i Cyndi Lauper z Bontonu.

0: ránu, moje malá premiéra. Petra má dneska svátek, i když nevím, jestli vlastně Petra Janů ho slaví, protože ona je vlastně civilním jménem přesně opačně, Jana Petru. Tak každopádně i Petře Janů popřeju všecko nejlepší. Přátelé, blíží se nám 9. hodina. Co v druhé 60 minutovce ranního bontonu? Voxel, ku příkladu. On se zbláznil docela, lala, ten kluk mi moje, yeah. Přísahat bude i Teleza Krndlová. No a o tom, že to je znamení, nám zaspívají Pet Shop Boys. It's a sin.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak pojďme se podívat na tu oblohu. Před chvílí jsem mluvil o tom, že v Praze prší, předtím sluníčko, teď opět slunce. No, zajímavé je to počasí. Každopádně dnes by mělo být oblačno až zataženo. Na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy dokonce bouřky. Nejvyšší teploty mezi 23 až 28 stupni. Zítra, přátelé, tedy v úterý, by mělo být polojasno až oblačno, taktéž s přeháňkami a naměříme v uvozovkách jen 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno. Máme krátce po 9. hodině. Já vám přeju fantastický start do nového týdne. Za 2 týdny a den začíná škola. Pojďme zavzpomínat na školu. Jaký jste měli nejradši předmět na základce? Jaký jste měli nejméně rádi předmět? Probereme právě ty nejméně oblíbené a ty nejvíce oblíbené předměty. Už za chvíli k tomu si budeme hrát. Bude tu třeba Belinda Carlisle a nebo Michal David. Právě začínáme.
1: S dobrou náladou na rádiu Bonton.

americká zpěvačka Belinda Carlisle se narodila právě před 68 lety v Los Angeles v Hollywoodu, tedy dnes má 68. narozeniny. Posílám jí pozdrav a zdravím a doufám, že právě Belinda teď má naladěno to správné rádio, Radio Bonton. Přátelé, za 15 dnů začíná škola. Halo, halo, už volá, řekl bych přímo na ty školáky. Pojďme se podívat na ty předměty. Nejneoblíbenější školní předměty u nás jsou matematika, která je obávaná kvůli té logice, vzorcům a tak dále. Čeština, tak to je jasný, ta je neoblíbená z důvodu gramatiky, protože čeština je těžký jazyk. No a na třetím místě klasika, fyzika a chemie. No, periodické soustavy prvků, počítání příkladů, vzorce. No, pojďme se podívat raději na ty nejoblíbenější předměty. Tak přátelé, tam je to úplně jasné. Vede tam, co byste řekli, no samozřejmě tělocvik, dále výtvarná hudební výchova, no a taky cizí jazyky. Studenti v nich vidí praktický význam pro cestování, internet a hraní her. No angličtina samozřejmě vede. Jak jste to měli vy? No tak u mě nejneoblíbenější předměty to byla samozřejmě matika, fyzika, chemie, tak trošku, i když, no, dalo by se říci. A co se týče těch nejoblíbenějších jazyků? Klasika, výtvarka, hudebka. Tak, přátelé, pojďme na další muziku. Je to tady, za chvíli Aha. A taky teď už Palo Habera. A Láska, necestuj tým vlakom. Právě teď, na Bontonu, je 9 hodin 13 minut.

0: Skupina Aha, The Sun Always Shines on TV, 9.21, za chvíli si dáme jednu hříšnou taneční, dáme si píseň z hříšného tance a bude tu také kapela Holky, vzpomínky zůstanou. Teď se ale pojďme podívat na počasí.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Dobré ráno, dneska konečně po dlouhé době na většině území Česka zavoní kapky deště. Očekáváme zataženo až oblačno, postupně od západu na většině našeho území s deštěm nebo s přeháňkami a místy také s bouřkami. Pozor, bouřky budou ojediněle silné, doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy, jako je krupobytí, přívalové srážky a nárazy větru o rychlosti 70 km za hodinu. A právě silné nárazy větru mohou přinést také škody. Na většině území Česká spadne od 5 do 12 mm, v bouřkách to ale budou srážkové úhrny až na 30 litrech na metr čtvereční. Rozhodně tak nezapomeňte dneska deštníky a také pláštěnky. Odpolední teploty v Čechách 19 až 23 stupňů Celsia. Pouze na jižní Moravě bude rtu teploměru vystupovat k 28.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
11: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: Dívčí kapela Holky, vzpomínky zůstanou. Mimo jiné, tahle ta kapelka v současnosti jezdí turné s kapelou pro Holky. Lunatic slaví velký comeback s živou kapelou, no a Holky jezdí s nimi. Takže pokud máte rádi tyhle ty hudební bonbonky, tak vyražte klidně, až budou u vás. Vy posloucháte Rádio Bonton, je 32 minut po 9. hodině a koho vám pustím za chviličku? No, Tereska Kernlová, této nejenom sluší, ale umí i zpívat a má skvělý písničky. Dáme si její Přísahám. No a pak dáme osvědčenou klasiku taky Pet Shop Boys a It's a Sin. Pojďme se podívat ale, co je nového s Kačenkou.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Pěkné dopoledne. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a právník Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale také na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu. Spěch před podáním obžaloby není protiústavní, pokud vše zůstane v mezích zákona. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní komunální volby. V případě bezchybných kandidátek úřady do soboty rozhodnou o jejich připuštění k volbám. Ty se uskuteční 9. a 10. října souběžně s úvodním kolem senátních voleb. Tenistka Kateřina Siniaková ve druhém kole v Cincinnati porazila 6-7 a 2x6-1 Španělku Buzasovou. Tereza Valentová nevyužila 7 matchbolů a prohrála 6-3, 6-7, 0-6 s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny a dlouho očekávané srážky i nižší teploty jsou tady. Platí výstraha meteorologů před bouřkami. Během dne taky občas zaprší. K večeru by ale měly oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území mezi 19 až 23 stupni, jinde naměříme 23 až 28 stupňů. Na jižní Moravě budou maximálně ještě kolem 30 stupňů.

0: Tereska Karlová a píseň Přísahám je 9 hodin 42 minut, no a Tereska začala zpívat se skupinou Black Milk v roce 2001. Tehdy holky vydali album Modrej dým, v roce 2002 získali českého slavíka v kategorii objev roku. No a kapela Black Milk se bohužel rozpadla v roce 2005. V roce 2008 Tereska reprezentovala Česko na Eurovision Song Contest, potom se vydala na sólovou dráhu. No a přátelé, mám tady jednu dobrou zprávu. 10.10. ve fóru Karlín v Praze Tereza oslaví 25 let na scéně. Takže 10.10.2026 fórum Karlín ve 2015. Bude to určitě velký, bude se slavit. Co se týče další muziky u nás, za chvíli třeba Roxette anebo Iveta Bartošová. No a potom samozřejmě písničky na přání. Psát můžete už teď na známé telefonní číslo a nebo na Facebook.
1: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
3: Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: How do you do? Jak se máte, přátelé? Já doufám, že jste si užili to ranní vysílání, tedy ranní bonton už je u konce, přátelé. Dámy a pánové, užívejte si toho dneška, i když je pondělí, já vím, jak to máme, no je to takový těžký rozjezd, ale zase buďme rádi, že jsme tady jenom jednou, takže si to užívejme. Milan Fiala vám přeje krásný pondělí, budu se těšit zítra úderem 8. hodiny ranní. Dan Koska ve studiu, písničky na přání jsou na spadnutí.
1: Ano, je to tak, prosím, hlásím se po víkendu do služby. Milane, tobě zdravím, tobě přeju samozřejmě krásný, jak ty krásně takhle po ránu vždycky říkáš, že zbytek toho dne.
0: Ano, ano, no tak pro mě už je to zbytek.
1: Přesně tak, tak si ho užívej, no a my už za chvilku jdeme na to, za chvilku je tady 10. hodina, tak doufám, že už naši milí posluchači mají vybráno a připraveno, cože až do 11. hodiny budeme hrát, tak uvidíme.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Ještě raději připomínám cestičky, která se do písniček na přání dostat. Je to velmi jednoduché, stačí prostě popadnout mobilní telefon a na číslo 736 308 888 vyťukat zprávu a odeslat ji přímo sem k nám do studia. A nebo pokud vládnete sociálním sítím, klidně mrknete na náš Facebook nebo Instagram a tam posílejte vaše zprávy. Tak už za chvilku jdeme na to. Zdravím také všechny Petry, které dnes slaví svůj svátek. Takže milé dámy, za mě i za celé Radio Bonton přeju všechno nejlepší a posílám Gypsy Kings.

0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posláš.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám.

To byla Alíče na Bontonu, s vámi také pondělně vyladěné písničky na vaše přání. No a co dalšího si přejete a píšete? Hezké pondělí, Dane. Dnes bych prosil o Tamarišek od skupiny Činasky. Dlouho jsem tento hit neslyšel a mám takový dojem, že upadl tak trochu v zapomnění. Tak moc díky. Honza nám píše, tak Honzo, pojďme si ho připomenout. Co vy na to? Tady ho máte.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

Tak to byl úplně, ale úplně divokej Bill a jeho čmelák na rádiu Bonton. S vámi také pondělní písničky na vaše přání. No a do nich píšete krásný den dan i všem posluchačům Bontonu. Moc prosím o zahrání singlu Will Be Together od německé ikony 80. let zpěvačky Sandry. Díky moc, napsal nám Míra. Tak Míro, tady je vaše ikona. Ať se vám líbí.

Posloucháte Rádio Bonton, krásné pondělní dopoledne vám všem přeju, tak pojďme na dalšího z vás. Píšete Danečku, Kostičko, dobrý den, zahraj mi prosím od Karola Duchoně v Dolinách, děkuji. Romana nám píše, takže milá Romčo, dostalo se na vás právě teď. Karol Duchoně pro vás připravený a já vám přeju pohodový poslech.

Ano, dalo by se říct, že i tohle byla další z těch osmdesátkových ikon. Tohle byla Kim Wilde na vlnách Rádia Bonton. No a teď už opět vy a vaše další zprávy v dnešních písničkách na přání. Píšete, milí Dane, hezké dopoledne. Moc ráda vás poslouchám. No a mám k vám prosbu. Můžete zahrát od Davida Dejla nádhernou píseň Motýl bez křídel, a to pro všechny jeho fans a posluchače vašeho rádia. Moc děkuji, no a přeji vám krásné pondělí. Tak tohle nám píše Táňa z Prahy 4. Táňo, díky za krásnou SMSku i vám přeju nádherný pondělní den. No a teď už bude, koukám, pro mnohé z vás, nejen pro vás, mnohem lepší. Teď už totiž je s Davidem Dejlem. Tak, tady ho máte.

Naprosto skvělý Roy Orbison dopěl na vlnách Rádia Bunton. Vypíšete dál na 736-3888, tak díky za vaše další SMSky. Píšete například Dobrý den, prosím o zahrání písničky Dobrý kafe od Lucie Bílé. Děkuji, píše Kája, tak Kájo, Lucka je vaše.

0: na čase být.
1: Lucka Bílá za námi, před námi další ikona naší hudební scény. Koukáme, vypíšete. Zahrajte prosím píseň od Karla Gotta, Zůstanu svůj. A je to pro vašeho kolegu pana Milana Fialu, který umí skvěle zpívat jeho písně. Přejeme hodně úspěchů. Marie a Karel píšou. Tak Milane, pokud nás právě teď slyšíš, a já věřím, že ano, a věřím, že když budeš slyšet Goťáka, že si opět zaspíváš, tak prosím tě, zpívej. A zpívej hodně a zpívej nahlas, ať z toho taky mají něco všichni ostatní. Ovšem, teď už tady něco speciálně pro tebe. Tak pojďme na to.

Přátelé, kamarádi, tak to byl Goťák na vlnách Rádia Bonton. 2 minutky a je tady 11. hodina. Pojďme ještě honem rychle na hudební přání, které udělá tečku za tím dneškem. Prosím o zhrání písničky pro Páju od Kabátů, Houby magický. Děkuji. Tak nemáte zač? Pájo, teď už něco pro vás.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Tak to byla taková romantika v podání Kabátů, panečku. Taky to šlo, to byly Houby magický na vlnách Rádia Bonton. Po 11. hodině vás čeká další muzika, například Jaroslav Uhlíř. Severní. Ano, slavná to česká komedie Vrchní prchní a v ní tato úvodní melodie, podobně jako u nás na Bontonu. Ale zpívat bude také třeba Hanka Zagorová. Ani tím to nekončí, nabízím také Alphaville. Tak tedy hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a co, že bude dál, už tradičně za malou chvíli koukneme tentokrát na Petru, tedy dnešní sváteční oslavenkyni. Do té doby další muzika, například teď už je to na Bontonu Jirka Korn.

0: Na rádiu Bonton slovenský zpěvák a také fotograf a vynikající fotograf. To byl Petr Naď v 11 hodin a 21 minut. Já vám přeju nádherné pondělní dopoledne. Petra dnes září v kalendáři slaví svůj svátek. Je to prý ambiciozní žena, která by ráda v životě něčeho dosáhla. Se svojí přirozenou inteligencí by s tím neměla mít ovšem větší potíže, takže všechno je v naprostém pořádku. Jinak nejvíce úspěchů jí prý čeká v případě, že se narodila v ohnivých znameních. Jinak by se měla připravit na to, že bude pracovat spíše pro druhé, než sama pro sebe. Po celý život si také lépe rozumí s muži, se ženami mívá většinou velmi vypjaté vztahy, no a občas také projevuje tendenci upadat do různých extrémů. Tak taková je podle hvězd Petra. Ještě jednou, milé dámy, všechno nejlepší k vašemu svátku. Doprava je tady už za několik málo minut, do té doby další muzika, třeba Hanka Zagorová, anebo Tony Esposito.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Právě teď u Omoda a Jacob. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Na rádiu Bonton zpíval Tony Esposito. Je 11:30. Krásný den vám přeju, pojďme na cesty.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A začínáme na D0. Tady pozor, bouralo se na 59. kilometru ve směru k dálnici D1. Problém máme také na dálnici D1 samotné, přímo na 6. kilometru ve směru na Brno, kde havaroval nákladák s osobákem. A stále čekejte ještě velké problémy, taktéž na D1 na 209. kilometru ve směru na Ostravu, kde se odstraňují důsledky nehody, do které se zamotaly 3 nákladáky a 4 osobní vozidla. Tady počítejte stále se zdržením, tak hlavně opatrně přeju vám šťastnou cestu. No a posílám také další parádní muziku. Za chvíli to bude třeba Richard Miller, budou Alphaville anebo Slza a s nimi Celeste Buckingham. Na Bontonu právě teď.

Posloucháte Rádio Bonton, krásné pondělí, zatím ještě stále dopoledne vám všem přeju. Dnes máme 17. srpna, to znamená, že Petra slaví svůj svátek, ale co dalšího ještě dneska můžeme zařadit do žebříčku našich dnešních oslav? No celkem nad tím někdy zůstává rozmustat, kdo všechno může mít svůj den. Například dnes slavíme Národní den secondhandu. Ale to není všechno, slavíme také Národní den ocenění černých koček. No a slavíme také další muziku, samozřejmě Hurá už přichází, za chvíli třeba Daniel Pouter, také Jaroslav Uhlíř, anebo na Bontonu právě teď Mike and the Mechanics. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: To byly Cranberries, na Bontonu je přesně 12 hodin. Přátelé, kamarádi, zdravím vás, přeju vám hezké pondělí. Mám pro vás Holubý dům a mám pro vás Jirku Schellingera. Ano, a to už se bavíme o muzice po 12. hodině, až dospívá Jiří Schellinger, pustí se do toho také kapela Miraj. A jako další na hudební scéně Bontonu Madonna. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak jak bude zítra, většinou oblačno až zataženo, místy s deštěm, no a nejvyššími denními teplotami 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už vám přeju dobré chutnání k vašemu pondělnímu obědu. Za malou chvíli zaskočíme do sauny a teď už za muzikou. Tady jsou Starship.

0: To byl FR David na Bontonu. Já vám přeju krásný den v pondělí 17. srpna. Co si budeme povídat, v takovém Finsku, tak tam patří sauna skoro do každého domu a podle dlouhodobého sledování finských mužů z toho může plynout ještě jeden bonus navíc k té známé uvolněné atmosféře. Nižší je riziko, že v pozdějším věku postihne demence. Muži, kteří se saunovali 4x až 7x týdně, měli totiž podle posledního průzkumu o 66% nižší riziko demence a o 65% nižší riziko Alzheimerovy choroby, než muži, kteří chodili do sauny jen jednou týdně. Žen, tak těch se tato studie netýkala. Takže pánové, hurá do sauny a my hurá za další muzikou. Za chvíli to bude třeba Jirka Schellinger, budou také Erasure nebo Olga Lounová, no a pokud nás ladíte za volantem, chystáme i další dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Posloucháte Rádio Bonton, tohle byl Jirka Schellinger a teď už hurá na cesty.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Mám tady informace pro řidiče, podíváme se na D0, stále tady máme problém na 6. kilometru ve směru k dálnici D1, kde se došetřuje dopravní nehoda. Stále se šetří také nehoda na D1 na 209. kilometru ve směru na Ostravu, kde havarovali celkem 3 nákladňáky a 4 osobní vozidla. I tady počítejte s komplikacemi. No a míříme ještě na Benešovsko. Pozor na silnici první třídy číslo 3 u obce Smilkov, kde máme hlášený silný provoz v důsledku nehody osobáku s nákladním vozidlem. Tak jezděte opatrně, pevné nervy, pokud stojíte v kolonách, no a hlavně šťastnou cestu vám všem přeju. No a posílám také další muziku. Za chvíli to budou Mirai, také Dire Straits a teď už Katarína Knechtová.

0: Kame.
1: Tak to byly Mirai na Bontonu, tak Face ID vás někdy nepoznává, to se může stát, tak hlavně po víkendu se to stává, řekl bych, celkem často. V každém případě my už máme po víkendu, je tady pondělí 17. srpna, kdy Petra slaví svůj svátek, tak nezapomeňte popřát, ale kdože slaví dál, u koho se dneska slaví narozeniny, je to třeba u herečky Chantal Poulain, u znalce etikety Ladislava Špačka, u herce, scénáristy a režiséra Filipa Lenče, anebo zpěváka Bohuše Matuše. Vám všem za celé rádio Bonton přeju jen a jen to nejlepší, ale hlavně to zdravíčko. A hlavně posílám také další parádní muziku. Za chvíli to bude Madonna, Petr Rezek nebo Karel Zich a teď už na Bontonu kapela Roxette.

0: Velmi zajímavá muzika, to byly Shakespeare Sister na Bontonu přesně ve 13 hodin. Zdravím vás, přeju vám krásné pondělní odpoledne, plné další výborné muziky. Na pořadu dne bude třeba Václav Neckář. Bude také Láska a data a činasky. No a za několik minut vám bude zpívat také Česný Hox. Tak ať se nám s Rádiem Bonton opravdu nádherně žije.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a co to zítřejší počasí? Bude většinou oblačno až zataženo. Místy zaprší, no a nejvyšší denní teploty 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a teď už společně jedeme dál pondělním odpolednem i s další muzikou German Jackson a Piazzadora.

0: Posloucháte Rádio Bonton, když v roce 1980 vznikla tahle kapela, tak zpěvák David Gahan tehdy prostě jen tak listoval francouzským módním časopisem, který se jmenoval Depeche Mode, což v překladu znamená doslova módní aktuality. No a protože stále ještě neměl se svými kámoši název svého hudebního projektu, prostě ho podle tohoto časopisu pojmenovali. No a udělali díru do hudebního světa. Tak tohle byly Depeche Mode, tedy módní aktuality na vlnách Rádia Bonto, na to přesně 20 minut po 13. hodině. Tak to je aktuální čas. Jak to aktuálně vypadá s dopravou, to vám prozradím už za malou chvíli. No a do té doby chystám další muziku. Budou třeba Bad Boys Blue a nebo Činasky.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Bad Boys Blue na Bontonu, já vám přeju krásné pondělní odpoledne, mám tady dopravní informace.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Které startujeme na dálnici D0, tady pozor na 6. kilometru ve směru k D1, kde se řeší nehoda nákladního vozidla s dodávkou. Bouralo se také na Praze východ, pozor v obci Měšice v ulici Hlavní, kde havaroval osobák do sloupu, no a ještě Chabařovice na Ústecku, tady pozor na Husově náměstí, kde havarovala dvě osobní vozidla. Tak opatrně přeju vám šťastnou cestu a muzika to bude třeba Sebastian, také Elton John anebo kapela No Name. We'll be right back.

sympaťák s kytarou, to byl Sebastián na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné pondělní odpoledne, dnes máme 17. srpna. Dalo by se možná s troškou nadsázky říct, že dnešní den byl v hudebním průmyslu opravdu přelomovým. Právě dnes, v roce 1982, totiž vyšlo úplně první CDčko, tehdy to bylo album The Visitors od skupiny ABBA. Takže právě dnes krásné 44. výročí od tohoto CDčkového hudebního počinu. No a už za chvilku je tady 14. hodina, k ní nás dovede další skvělá muzika. Bude to třeba Shane Ward, také Václav Neckář nebo Hanka Zagorová. No a teď už na Bontonu Bon Jovi.

0: Petr Naď zpíval na vlnách Rádia Buntun, je přesně 14 hodin. Já vás zdravím, přeju vám hezké pondělí. Mám pro vás také výběr další muziky. Po 14. to bude třeba Lenka Filipová. Dohromady to alespoň u nás dají Tereza Mašková a Marek Lambora. A jako další John Polia. Tak hezké odpoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Tak to extrémní tropické počasí, to už se nám zdá se umoudřilo. Jak to vlastně s počasím dopadne zítra? Tak ví o tom své také samozřejmě Dagmar Honcová, která už to zítřejší pilně připravuje a už za malou chvilku dorazí tady sem k nám do studia Radia Bonton. Ovšem do té doby, než dorazí, my si zahrajeme, co vy na to. Například teď už je připravená ABBA.

0: Zdravím vás, Bontoňáci, právě teď vám dospívala Cher, 14 hodin, skoro 18 minut k tomu, to je aktuální čas, co počasí, jak to dopadne zítra, pojďme se na to mrknout s Dášou.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na úterý. Také v úterý pláštěnky sebou, i když srážky budou pouze lokální. Oblačnost bude hrát všemi barvami. Oblačno, přechodně až zataženo, během dne bude ale i polojasno. Takový apríl, vlastně na konci srpna. Také teploty budou spíše dubnové. V odpoledních maximech se totiž budou pohybovat pod letní hranicí 25 stupňů Celsia. Nejčastěji naměříme 19 až 24.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Lenka Filipová, když už jsme u toho časového horizontu 14 hodin 30 minut právě teď, to je aktuální čas. Jakže to teď aktuálně vypadá s dopravou, na to se pojďme podívat.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Malinko zaklitá, koukám, je dálnice D8, tady máme problém jednak na sjezdu exit 80 ve směru na Prahu, kde se právě teď vyšetřuje dopravní nehoda. No a bouralo se také na 18. kilometru ve směru na Prahu, kde havaroval osobák, na místě vše šetří policie. No a aby toho nebylo málo, ještě dálnice D1, tady pozor na 193,5 kilometru ve směru na Ostravu, kde havaroval osobní vůz s nákladním. Tak jezděte prosím opatrně, já vám přeju šťastnou cestu. No a Mekeš Birka s Martou, také Bugs Fizz, anebo kapela Krištof, tak to už je další muzika na Bontonu.

roce 2001 vzniklo tohle podařené spojení Mekyho s Martou a také velmi podařený hit Co bolí, to přebolí. No, s vámi se už za chvíli spojí také Markétka Majerová. A než se odpojím, já mám pro vás také další skvělou muziku. Do 15. hodiny ještě třeba John Paul Young, kapela Jelen, Lucie a nebo Eros Ramazzotti. Tak hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.

0: a Markéta Majerová.
1: Hezké pondělí odpoledne vám přeji, už máme 17. srpna, já doufám, že jste si o víkendu odpočinuli, že jste načerpali síly do dalšího pracovního týdne a podíváme se, co můžeme dneska slavit, protože proč neslavit v pondělí? Úplně optimální je oslavit si Národní den second handů, na to se za chvilku podíváme podrobněji, i taky den ocenění černých koček. To jsem třeba vůbec nevěděla, že je. Nicméně zjistím, od kdy je, proč je, k čemu je. Všechno se dozvíme. Čas je teď ale na muziku. Čeká nás například George Michael, Marek Ztracený nebo Pet Shop Boys. Tak hezké pondělní odpoledne s Bontonem.

0: Laura Brenigen na rádiu Bonton, hezké pondělní odpoledne. Už jsme si říkali, že se dneska slaví den second handů. Ten každý rok připadá na 17. srpna a oslavuje nákup zboží z druhé ruky. Taky jde o podporu charitativních obchodů a udržitelnost. Pomáhá nám to šetřit peníze a upřímně životní prostředí. Určitě jsme všichni viděli různé dokumenty o tom, jak se v různých částech světa hromadí to oblečení, které my jsme si nekoupili. Takže udržitelná móda snižuje i množství textilního odpadu a samozřejmě dopad na přírodu. Na sekáč je úžasné to, že tam prostě můžeme najít tak unikátní kousky a originální, jaké bychom si v životě nekoupili, kdyby byly za plnou cenu, protože bychom na to prostě neměli. A taky takový tip na dnešní večer, kdybyste nevěděli, co dělat, tak si můžete prostě vytřídit skříň a připravit ty nepotřebné věci na charitu, na dobročinné účely, připravit je třeba pro azylové domy nebo pro dětské domovy. Prostě takové třídění skříně, zvlášť takhle v létě, když podzim za chvíli zaťuká na dveře. To je fajn mít za sebou, protože já třeba třídění skříně úplně nesnáším. Takže proč ji nevytřídit právě dnes, když je den second handu? A budeme si k tomu hrát, kdybyste chtěli třídit teď. Čekají nás Fleetwood Mac anebo Palo Habera. Hezké odpoledne s Bontonem.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
11: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: Mandražén Rádiu Bonton, krásné odpoledne. 102 700 dívek a žen, které nosí jméno Petra. Takže se mrkneme na to, odkud se nám vzalo. Petra je řeckého původu, znamená tvrdá, neoblomná nebo pevná jako skála. A Petry jsou velmi ambiciózní, rádi by v životě něčeho dosáhli, mají přirozenou inteligenci, takže by s tím neměli mít žádné potíže. A po celý život si Petry lépe rozumí s muži než se ženami, protože s ženami mají trošku vypjaté vztahy. Tak, milé Petry, dneska bez žádného vypětí parádně si užijte svůj svátek a všechno nejlepší.
1: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
2: Radio Bonton a Markéta Majerová.
3: Hezké pondělní odpoledne vám přeji, máme 17. srpna, svátek slaví Petry a už za chvilku budeme bojovat proti pověrám o černých kočkách, protože dneska je den ocenění černých koček a to budete koukat, k čemu všemu může sloužit. A taky si budeme hodně hrát, myslím tím dobrou muziku. Ace of Base, Lady Gaga tu bude s Bradleym Cooperem a začne Petr Novák. Hezké odpoledne s Bontonem.

Modus na rádiu Bonton, hezké pondělní odpoledne a před námi je Alexandra Burke. Vzpomínáte, prosinec 2008, britská zpěvačka Alexandra Burke stojí v finále

0: X-Faktoru a vyhrává pátou řadu této soutěže. Co zpívá? Verzi balady Haleluja od Leonarda Cohena a v závěru té písničky byla těmi emocemi tak dojatá, že nemohla chvíli ani mluvit. A pak se děly věci. Single se stal nejrychleji prodávaným digitálním singlem v historii evropských hitparád. Během jediného dne překonal hranici 105 000 stažení. V prosinci 2008 se tato písnička stala britským vánočním číslem 1 s prodejem přesahujícím 576 000 kopií jen za první týden. Do ledna 2009 se v Británii prodalo přes 1 000 000 kopií, což z ní udělalo první single od britské solové zpěvačky v historii, který dosáhl na tuto metu. Takže Alexandra Burke, Haleluja. Hezké odpoledne.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.

0: Hezký den s rádiem Bonton.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost, právem se mi budeš tiše smát. Jak omluvit si svoji slabost, nenávist a zlost,

Opět Radeček na Rádiu Bonton, hezké pondělní odpoledne vám přeji. Máme 17. srpna a to je den ocenění černých koček. Tady ten den, ať si o ně myslíte, co chcete, byl založen v roce 2011 s cílem bojovat proti starým pověrám o smůle a pomoci opuštěným černým kočkám v útulcích. Je to neuvěřitelné, ale oni právě kvůli té barvě srsti, že jsou černé, čekají na ten svůj nový domov nejdéle. Přitom jde jenom o pověru, o mýty, že prostě černá kočka přes cestu nosí smůlu, blá, blá, blá. Já jsem měla černou kočičku, protože já jsem se jednoho krásného dne úplně zbláznila a u sousedů se narodili na schodech koťátka, oni je potřebovali udat, já jsem tak plácla, že bych si klidně vzala dvě, kdyby jedno bylo černý a druhý zrzavobílý proužkatý. Oni řekli, jedno je černý a druhý zrzavobílý proužkatý a tak jsem odcházela domů s dvěma koťátkama. Musím říct, že teda to černý se nám ztratilo, jednoho krásného dne prostě nebylo, nikdy se nevrátilo a je mi to hrozně líto. Ale pojďme se vrátit k tomu, k čemu dnešní den slouží. Slouží jednak k tomu, abychom svojí černé kočičce koupili nějaký pamlsek nebo oblíbenou hračku. Můžeme taky podpořit útulky, přispět prostě útulku, který máme nejblíž, nějakými financemi nebo žrasem pro zvířata, nebo můžeme zvážit adopci černé kočky, protože, jak už jsem říkala, černé kočičky čekají v útulcích nejdéle na své nové páničky. Takže i k tomu slouží zdánlivě jenom vtipný den ocenění černých koček. Tak pokud si vyberete nového domácího mazlíčka, tak vám držím palce, aby vám dělal samou radost. A pro černé kočičky a pro jejich páníčky tady budu mít teď parádní muziku. Jasně, pro vás, co je nemáte taky, ale víc pro ty, co je mají. Bude Pink, bude Naďa Urbánková a budou Aerosmith. Tak hezké

0: Markéta Majerová.
1: Příjemné pondělí odpoledne vám přeji, už máme 18. srpna. Nezapomeňte popřát všem Petrám k jejich svátku, aby se na vás některá nezlobila, že jste na ně zapomněli. Za chvilku se podíváme, co se právě dnes stalo v historii. Ale do té doby tady vidím například kapelu Gentour, Michala Davida a začne Mike Oldfield a Maggie Reilly. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

0: Bee Gees na rádiu Bonton, hezké pondělní odpoledne. Už se tady probírám tím, co pak se právě dnes stalo v historii a musím říci, že jsem překvapena. 1869 v Brně, přátelé, nikoli v Praze, v Brně byl zahájen provoz první koňské tramvajové linky v českých zemích. No a pak tady je rok 1999, kdy byl luxusní pražský hotel Intercontinental prodán, tipněte si za kolik, za 3 miliardy korun. To je hodně peněz. A v roce 2018 v Horním Maršově vyhořel barokní zámek poté, co ho někdo úmyslně zapálil. To je pěkná hajdelárna. A když se podíváme do světa, tak tam vidím velmi zajímavé datum 1982. To vyšel první hudební optický disk CD podle standardů vyvinutých firmami Sony a Philips. Co pak je to optický disk? Je to paměťové médium diskového tvaru, které k záznamu nebo adresaci používá světelný paprsek laseru. A co pak bylo na tom disku? The Visitors od skupiny ABBA. ABBA tady zrovna nemám, ale nabídnu vám Phila Collinse anebo Reddy Kirken. Tak hezké odpoledne.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

tady je. Uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. A

Anna K. na rádiu Bonton, hezké odpoledne vám přeji. Je 17. srpna, pondělí, slaví se den secondhandů, takže kdybyste si třeba chtěli vytřídit skříň, abyste potom mohli věnovat své oblečení, případně na charitu, můžete. A taky je den ocenění černých koček, takže si můžete třeba právě dnes vybrat nějakého nového čtyřnohého miláčka pro vaši rodinu, nejlépe černou kočičku, protože ty čekají v útulcích na své nové páničky nejdéle. Svátek slaví Petry, tak jim nezapomeňme popřát. Markéta Majerová se na vás bude těšit zase zítra ve 3. A teď vás tu nechám v báječné společnosti například Robbieho Williamse, Věry Martinové anebo R.E.M. Tak hezký podvečer a večer přeji.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

že za stva cúbky mám.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

Luna, drž prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naší písničku už stokrát přespíval. Tak sbohem, lásku. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh,

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbav, abych už víc já nemusel nad ránem říct zbohem.

svojim laskom ja je dutam. Nalej mi, kamaráde, plnou, jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho, pak ve dveřích sní cizí chlápek stál, a tak jsem řekl jen, s bojem láskou.

ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčata vícerčata jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu podepsal Petr Pavel. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od října z nákladů domácností. V jednotlivých okresech nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Také změny v superdávce stvrdil prezident. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Podle něj ministerstvo společně s Českým hydrometeorologickým ústavem mají sestavit mapu zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. V Míchově málem došlo k letecké katastrofě. Start letadla společnosti Vietnam Airlines provázely problémy. Ten se odlepil od země více než 100 metrů za runwayí. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vítko Přiva společně s deblistou Patrikem Ricklem jsou v první nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu proti Spojeným státům, řekl kapitán Tomáš Berdych. A v úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Opoziční ODS představí po středečním jednání stínové vlády 60 konkrétních opatření proti suchu. Za základní pokládají její představitelé zadržování vody v půdě. Vláda Andreje Babiše obnovila národní koalici proti suchu. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale žádný plán nemá a probudila se pozdě. S tím nesouhlasí ministr životního prostředí Igor Červený. Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala olomoucká krajská hygienická stanice v uplynulých dnech mezi klienty a návštěvníky Pryznicových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma, zatím do konce roku. Ruský nejvyšší soud odmítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Jabloko jako jediná z kandidujících stran vystupovala proti válce. Fotbalový golman Kinský přijde v Tottenhamu o konkurenta. Italský reprezentační golman Vicario míří na hostování do Juventusu. A v úterý bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

je tak krásná, že bych to vlád věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hledáků, nebo čím si

0: traje. Sí.
1: Ako víš.
2: Rádio Bonton, zprávy.
3: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Rodičovský příspěvek vzrostl od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčata vícerčata jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu podepsal Petr Pavel. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od října z nákladů domácností. V jednotlivých okresech nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Také změny v superdávce stvrdil prezident. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Podle něj ministerstvo společně s Českým hydrometeorologickým ústavem mají sestavit mapu zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. V Mnichově málem došlo k letecké katastrofě. Start letadla společnosti Vietnam Airlines provázely problémy. Ten se odlepil od země více než 100 metrů za runway. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vítko Přiva společně s deblistou Patrikem Ricklem jsou v první nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu proti Spojeným státům, řekl kapitán Tomáš Berdych. A v úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.